0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
4: Slevy od 30% na více než 100 produktů.

0: akčním katalogu.
1: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
0: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený?
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a máslo v Bila klubu za 22,90. Bila.
10: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
16: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
1: Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem

0: středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
2: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
3: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
4: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
2: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
3: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, než páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Kulma.
6: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zas.
6: Díky.
4: Kulma.
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.

0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
1: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
5: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
4: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
5: Albert stojí za to jíst lépe.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý.

0: častý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a máslo v Bila klubu za 22,90. Bila.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
3: Kulma!
4: To vyřeším. Mám Richard.
3: Čejte zás!
4: Díky!
3: Kulma!
5: Kdo to natočil?
4: Kulma z Datartu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouho

0: dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
5: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
6: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když paříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Kulma!
13: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás!
13: Díky!
10: Kulma!
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
3: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc.

0: Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a máslo v Billa klubu za 22,90. Billa.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Kulma!
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás!
5: Díky!
4: Kulma!
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
1: Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
4: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.

0: slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
1: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
0: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitiv. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na drmax.cz.
3: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. To je zisku. Uf.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
10: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
11: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.
5: Kulma.
12: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás.
12: Díky.
5: Kulma.
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista. Helmans.
15: Mm.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar. Kuskus.
0: Nebo hovězí po burgundsku.
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a máslo v Billa klubu za 22,90. Billa. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Hraním se svět stává o něco lepší. Vzrušující. Divoký. Hustý. Krásný. Jo! Nikdy si nepřestanem hrát!
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás.
6: Díky.
5: Kulma.
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
10: Čeče, makáme cementí!
9: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
2: Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
10: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
11: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
4: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás!
6: Díky!
4: Kulma!
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Prodávej věci do domácnosti.

0: Knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
4: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
9: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
10: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: V datártu objednám.
5: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
6: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
7: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
8: Jiřinko? Jiřinko?
9: Jiřino!
8: Jirku, zase u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Essentiale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
8: Chcete taky svých 5%?
7: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
9: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

Kláro! Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Parodontax. Expert v péči o dásně.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Je.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
7: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
1: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

0: Nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Jednoduše skvělá.
8: Gianna Mia!
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den.

0: Je to tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
3: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

0: Je.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
8: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
9: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
12: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
13: Poškozené vlasy.

0: Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc krušovice 12, půl litru za 16,90. Penny.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: V datártu objednám.
4: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
6: To byl Richard!
7: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart. Hellmann's.
8: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar?
3: Kuskus?
4: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Essentiale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
1: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zás!
5: To byl Richard!
6: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Jiřinko?
3: Jiřinko?
2: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
3: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný. To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Je.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90.

0: nyní v Kauflandu.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například salám Vysočina řezníku v talíř 300 gramů za 39,90. Penny.
11: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat

zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
1: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Kláro! Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Parodontax. Expert v péči o dásně.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden losos filet z kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mhm.
7: A tohle?
8: Ano!
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené projekty

0: Nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvíc.

0: Šetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
0: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart. Helmans.
4: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
5: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
9: Chcete taky svých 5%?
8: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: V datártu objednám.
6: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
8: To byl Richard!
9: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
10: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
11: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
17: PDRN.
16: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
18: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat úsilí.

0: Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
6: Hned tam jedu.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
9: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může.

0: Může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Moly Care si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Moly Care.

0: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Yeah.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: V datártu objednám.
14: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
15: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
16: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s těmito produkty. Tyčinka Tribit nebo Leo, jeden bod navíc. Penny.
17: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale

0: odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a opávia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
7: Jen do toho, klidně mi nalož.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: banka.
1: Seven Days okolo.
2: Uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
9: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

The Queen is here. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: banka.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například salám Vysočina řezníku v talíř 300 gramů za 39,90. Penny.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: V datártu objednám.
6: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
8: To byl Richard!
9: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.

0: Gem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: A teď trojitý epet.
10: Ty jsi teda číslo.
9: Jednička ve stabilitě, jako epet.
10: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Flashbanka.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
6: Hned tam jedu.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: banka.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny,

0: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů.

0: A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: přes banka?
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Seven Days okolo Orea.
3: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začíná

0: začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: ztracená.
1: Říkali budou. Zavolám.
2: Poslouchej. Odkud ty máš takový oblek? Ty máš svýho krejčíře.
3: Pistole.
4: A za pasem pistole. A diskolen Sylvie, oh yeah, to je
5: old school baby.
4: Nová mafie, láskou tě zalije.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
6: Mám levnou energii.
7: Protože...
6: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
8: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: V Datartu objednám.
13: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Ne, teď!
1: Minometní granát.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?

0: Banka.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: V datártu objednám.
4: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte za.
3: To byl Richard!
6: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datard.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
14: Mít malé sny nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
18: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: 10. září.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Blanka.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Získejte extra body na plišáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
10: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
11: Mám levnou energii.
10: Protože?
11: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
12: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách, a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespane, když pážíme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: Seven Days okolo Orea.
19: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
20: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublin.

0: Nová dobrá voda lehká.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Blanka.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30.

tváří. Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Slyšíš všude krispy?

Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: Banka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
5: Mám levnou energii.
4: Protože?
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
7: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s těmito produkty. Tyčinka Tribit nebo Leo, jeden bod navíc. Penny.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Každý rodič umí něco jedinečného.
6: Máma. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
5: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
8: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
1: Hned tam jedu.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.

stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Sberbanka.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
14: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Banka.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například salám Vysočina řezníku v talíř 300 gramů za 39,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
1: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
5: Mám levnou energii.
4: Protože?
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
7: A song called Love Me Tender.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Commerzbanka.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavan.

Už jste ji ochutnali? Hmm, Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
10: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: V datártu objednám.
13: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Komerce banka.
1: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s těmito produkty. Tyčinka Tribit nebo Leo, jeden bod navíc. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Život může být plný radosti

0: a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen

0: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
1: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když paříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
9: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: V datártu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
7: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
7: Non-stop čistý.
9: A svěží.
8: Nový Brev Color Autoactive.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
1: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Každý rodič umí něco jedinečného.
10: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
10: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
18: Brev zná jednodušší způsob.
19: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
18: Non-stop čistý.
20: A svěží.
19: Nový Brev Color Auto Active.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, okáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare. Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.

0: racionální.
1: Říkali by to nebylo.
2: Poslouchej. Odkud ty máš takový oblek? Ty máš svýho krejčíře.
3: Fistule. A zapasem pistole.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
8: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
9: Chcete taky svých 5%?
8: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božko

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zas!
2: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

pod kůži do tepen se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Víte, jak voní

0: Pauza na kafe. Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
2: Non-stop čistý.
4: A svěží.
3: Nový Brev Color Auto Active.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
7: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Máma, mluvit dětskou řečí,
10: to umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
12: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
13: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den.

0: zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Je,

0: Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
0: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví začíná v malých návycích.
6: Tak jim to nandej.
7: Provedu.
5: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzad povelen, přepínám.
5: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
9: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
10: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
11: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
12: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
13: Tati, jak fungují klíče?

0: od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjistí, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: asi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
3: Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
8: Tento

0: Kyšlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Kláro! Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
5: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
6: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
9: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a opávia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Řekni heslo.
5: Opávia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
15: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
18: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Promiňte, je tohle opravdu...

0: tohle? A tohle?
1: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
1: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
5: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
6: Ref zná jednodušší způsob.
7: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
6: Non-stop čistý.
5: A svěží.
7: Nový Ref Color Auto Active.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
9: V datártu objednám
10: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Mama. Mluvit dětskou řečí.
5: To umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Tati, jak fungují

0: Otče, jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Je. Yeah.
8: Řekni heslo.
7: Opavia.
9: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih. Jedinečný lifting.
11: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
12: Chcete taky svých 5%?
11: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich

0: pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi!
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Seven Days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: V Datártu objednám.
8: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
7: To byl Richard!
10: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
13: Jdu si dát pauzu.
0: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
15: Mít malé sny. Nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: My dvě dřevní holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy, my řveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví.
0: To tuhle jeden inženýr, fokok, to lásko, koko, a pak si gumu spod brdy div nevystřelil bokom.
1: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šílenci celý Prahy.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicím.

0: hranicemi. Allianz.
1: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
4: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Je.
1: Řekni heslo.
2: Opávia.
1: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.

0: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
1: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle? A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
8: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
5: Každý rodič umí něco jedinečného.
6: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2

Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2+. Více na freestylelibre.cz.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, okáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
2: Non-stop čistý.
4: A svěží.
3: Nový Brev Color Auto Active.
5: I called because I met someone.
6: Well,
5: we're getting married.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Yeah. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
14: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
18: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc krušovice 12, půl litru za 16,90. Penny.
19: Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair.

0: Účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte za.
1: To byl Richard.
4: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar?
3: Kuskus?
4: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
7: Čeče, makáme cementí!
6: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
6: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou,

0: která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
4: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
7: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: Přijďte zas!
11: To byl Richard!
12: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

do.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
9: Nebo hovězí po burgundsku?
8: Vitana. A všechno dobře dopadne.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci ve stavných spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.

0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, kámo, cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let! Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Yeah. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.